Já vím, že z lásky tvé i já brát smím, když život svůj si dal, když obětí

Nech je teba chváliť. Ochotné je moje srdce. Duša moja chvála, duša moja chvála, duša moja spievaj. On je hoden všetkých chvál, duša moja chvála, duša moja chvála, duša moja spievaj.

duša moja chvála, duša moja spieva. On je hoden všetkých chvál, duša moja chvála, duša moja chvála, duša moja spieva. On je hoden všetkých chvál, duša moja chvála, duša moja chvála, duša moja spieva. Lebo on je hoden všetkých chvál, duša moja chvála, duša moja chvála.

mi, draho, kam? Ježíš, nejvzácnější, co mám, draho, kam? Ježíš, nejvzácnější, co mám? Pozvedl jsem oči a spatřil jsem, hle, jakýsi muž ve lněném oděvu, boky přepásané třpitivým zlatem z úfazu, tělo měl jako drahokam, ve tváři oslnivý jas, oči jak ohnivé pochodně, jeho paže a chodidla jako lesknoucí se bronz a hřmot jeho hlasu jako burácení zástupu. Drahokam.

za svety. Už nemusím sa budúcnosti báť, už záleží mi na tom, aby každý stretol sa s tebou.

0: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
1: Počúvate Rádio Logos.

salvy poslední. Až jednou dojdu tam, kde láska je vším, poznám nepoznané a zavládne mým.

někdy si připadám jak pěšák v poli uprostřed bitvy, kde lež pravdu skolí. Láska umírá.

a v dáli ještě zní salvy poslední. Kolik z nás musí jít údolím stínu, kde světlo ztrácí moc, když neseme vinu. Chci žít jako ten, kdo na kříži

salvy poslední. I když cíl nevidím a slunce mraky střídaj, věřit se nestydí.